0: parádní Radio Wave.
1: Mám pomladanské kikse, mám pomladanské tortice i pomladanský
0: Radio Ena.
1: Kuchen sladolí, kajmí.
2: Pomladný Radio Ena.